trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: It's funny how hard we try. Take a moment to relax.
0: Trial.

throttle.

trial. Trial.

0: Bye.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
0: Trial.
1: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: kostkách.
1: Čau.
0: Se slzou na víčku hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: zavřel si vrátka. Brzíčku nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v klubku se zachtělo, nepříšku.
0: Zavírej vrátka, zavírej vrátka, zavírej vrátka.
2: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, teď už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na rýčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

Bye.

trial.

Travel.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Z cigaret
1: je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad se z toho třásl.

0: ztracený, ty oči pláčou dál. Když jsi vyšel ven ze žalářních vrat, možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začít hrát. Moc ti vejma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už klíp jen, že si křivě šla, křivě šla.
1: Trial.

0: trial.
1: But don't

trial

0: Čau.
1: Přišel náš čas, už musím jít.

drive.

trial.

Trial. Trial. Trial.

Bye. Bye.

0: trial.
1: Vypršel náš čas, už musím jíst.
0: Trial. Trial.

trial. Trial.

you feel natural.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Don't go.

0: just won't
1: trial.

0: Bye. Bye.
1: Bye.

Bye. Wow.

0: trial. Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je, že

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: prevence. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

Bye. Trial.

about? Trial.

try. Try. Try.

trial. Trial.

0: Kyle.
1: Nebylo to sní aniel, či on mi dává znamenie.

spot, right?

trial. Trial.

trial. Trial.

fun. Trial. Trial. Trial.

0: try.
1: Yeah! Chuck Berry! Yeah. It wasn't me, babe!
0: Trial.

Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

wrong. Wrong.

Bye. Bye. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

subscribe.

0: but... But...
1: Bye.

0: trial.
1: Shake for me, yeah. I wanna be a

Clara.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Life is on.

0: trial.
1: Nothing else matters.
0: Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

right.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

storm, we reached the shore. You gave it all.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Trial.

trial

0: trial.
1: Guess I'm on my way.
0: Trial. Trial.

Trial.

trial. Trial.

Bye.

star. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Wow. Trial.

trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych pít tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší k.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: Bye. Bye.
1: Let's have a black celebration.
0: Bye.

0: trial. Trial. Trial.
1: Over somewhere.

Wow. Wow. Wow. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. I've got to get to the

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední

0: všichni jste gogo.
1: Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: Try. I could escape this feeling.
1: Try.
0: It's my China girl.

0: well.
1: Well, you shouldn't mess with me. I'll ruin.

0: try.
1: She says,
0: Bye.

Wow. Trial.

byl chudej, asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

0: Dad.
1: Oh, thank you, man, fans.
0: Trial.

trial.

0: trial. Trial.
1: Taxíčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.
0: Trial.
1: To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách.
0: Trial.
1: Se slzou na líčku hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

snad uvěříš. Nejhorší je zůstat sám, kolik snů, pak kolik dnů jdou za tebou. Dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš. Já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou lásku tím řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych

0: Dýchám šťastný sníh. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Trial. Trial.
0: Žít je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš. Bouře

0: Čau.
1: U nás dvou se mi stýská, snad poznám, co je dobré, snad uživím, co je zlé. Stýská se mi stýská.

0: Bye.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe, a pak chraňte naše duše.

trial. Trial. Trial. Trial.

Bye. Bye.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

try.

trial. Trial.

Já chtěl bych jen z tvých politků svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladí šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe.
0: Trial.
1: A pak chraňte naše duše,

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.
1: Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby, od čerta k ďáblu, se po té cestě po

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

chtěl bych jen žít. Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe, na cestách klikatých bratříčku.

0: vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka v klubku se zachtělo, nepříšku.
0: Zavírej vrátka, zavírej vrátka, zavírej vrátka.
2: Já vím, že mi odpustíš.
3: Wow.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně.
3: Wow.

0: trial.
1: Campfire Live.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Come with me.
0: Trial.
1: Trial.
0: Trial.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat.

0: jen žít. Svých polipků svou láskou ti dřát, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

kříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej. A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Když někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

trial.

trial.

trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

trial. Trial. Trial.

0: Patříčku,
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Tak.

trial. Trial. Trial.

sluší na hlavě stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

0: Čau.
1: Arigato, thank you. Obrigado.

0: trial.
1: A stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít. A ty mě znáš a víš, že jiný už nebyl.

trial. Trial.

0: Thank you very much.
1: Wow. Trial.

0: spál.
1: Znám bůhák San Michel, tam jsem včera šel.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Trial.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

zdá, že se potápíš. Bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých pohybů.

0: Čau.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Čau.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Čau.
1: A nakonec toho strašně lituje.

0: Čau. Čau.
1: Mí milence, matky dál vychovávají.
0: Čau.
1: Někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

reply. Dial.

trial.

subscribe. Ciao.

0: trial.
1: Naspě do krajiny těl, kde je všechno změněné.
0: Trial.
1: Kašknu.

0: trial.
1: Vypršel náš čas, už musím jíst.
0: Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka
0: strál
1: na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes
0: trial.
1: Už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.

0: vánočních vrat.
1: Právě.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivěš

Trial.

0: the exam.
1: Trial?

0: trial. Trial.
1: Inside your eyes.
0: Trial.
1: How can I be real?
0: Trial.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných
0: trial
1: a nakonec toho strašně lituje.

0: bych ti říct.
1: Wow.
0: Stýská se mi, stýská.
1: Trial.
2: Tí milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence.
1: Trial.
2: To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Ciao. Trial. Trial.

0: Bye. Trial. Trial.
1: Trial. Are ready to baby.

0: trial.
1: Time moves fast as a hurricane, but it's so strange.

trial. Trial. Trial.

Bye. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Máma, sundej kytko z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát.

0: trial.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposledy.

Tak.

Bye. Try.

Ciao.

Bye.

It's a lot.

0: Čau. Trial.
1: I'm ready to baby.
0: Trial.

trial. Trial.

0: child.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.
2: Stýskat se mi stýská po nás dvou. Jsem

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj,
0: trial.
1: Někdy zbytečně, mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial.